0: nesnesíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Kultura města uvádí festival na městském koupališti. Koupák Fest. Pod širým nebem pro vás na pódiu vystoupí East Clintwood, Voxel, Support Lesbians a Xindl X. Koupák Fest. Městské koupaliště Mladá Boleslav. Sobota 12. září od 16 hodin. Cenu vstupného sledujte na www.kultura.mb.cz a na Facebooku. Festival se koná pod záštitou náměstka primátora Mladé Boleslavy Daniela Marka.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Radišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Radio MB. Zapni a neřeš.

děravej, je do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: V pátek 11. září to pod Hradem Valečov pořádně rozjedeme. Čekají vás Trautenberg, Alkehol a Morčata na útěku. Tři kapely, pořádná porce roku a skvělá atmosféra pod širým nebem. Valečov, pátek 11. září. Tak vezmi kámoše a přijď si užít večer plný muziky. Valečovské léto, 11. září, buď u toho. Vstupenky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. Magna-automotive.jobs.cz.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB.

0: bylo 8 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pátek 11. září a my pro vás máme další zprávy. Cestující městskou hromadnou dopravou v Mladé Boleslavi čeká od pondělí 14. září do čtvrtka 17. dočasná změna. Zastávka Dubce bude kvůli rekonstrukci vodovodu a kanalizace přesunuta před křižovatku ulic Mileny Hážové a na Pískách. Dopravu u Turnova na Semilsku zkomplikuje od pondělí 14. září oprava silnic 1/10 a 1/35. Tady je mluvčí ředitel silnic a dálnic Petra Drkulová.
3: Ve směru z Turnova na Prahu opravíme vozovku a ocelová lana ve středovém pásu nahradíme betonovými. Řidiči musí počítat s omezením provozu. V prvních třech etapách se ve směru z Turnova na Prahu bude jezdit jedním jízdním pruhem, zatímco opačný směr zůstane bez omezení. Zavřené budou také některé sjezdy a nájezdy. Oprava za víc než 40 milionů korun potrvá přibližně 2 měsíce.
0: Sportovní servis.
2: Formule 1 čeká o víkendu další letošní premiéra. Velká cena Španělska se poprvé pojede na novém madridském okruhu Mandring, který kombinuje městské úseky s tradiční tratí. Přeji vám krásný pátek, zprávy jsou za námi.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: máte doma malého tanečníka nebo tanečnici, roztančete to s námi v Cool Dance. Přijďte vyzkoušet karibské tance pro děti. Čeká nás salsa, bachata, merenga, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. Kurzy máme pro děti od 4 do 6 let a od 6 do 10 let. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance, roztanči to s námi.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
2: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Kultura města uvádí festival na městském koupališti. Koupák Fest. Pod širým nebem pro vás na pódiu vystoupí East Clintwood, Voxel, Support Lesbians a Xindl X. Koupák Fest. Městské koupaliště Mladá Boleslav. Sobota 12. září od 16 hodin. Cenu vstupného sledujte na www.kultura.mb.cz a na Facebooku. Festival se koná pod záštitou náměstka primátora Mladé Boleslavy Daniela Marka.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty cachryste, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer. Protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Radišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Rádio MB.
3: Víc hitů než semaforů v Polce.

0: Rap na rádiu MB, hezké ráno, 8 hodin 47 minut, 90, kterou si občas rád pustím jako DJ na hokeji v Mladé Boleslavi. Co se týká hokeje, no tak včera to výsledkově proti Kladnu nevyšlo, ale ty ostré zápasy jsou teprve před námi. Ještě se o tom pobavíme v dopoledním rozjezdu mezi 9 a 12 hodinou. V dopoledním rozjezdu nás toho čeká samozřejmě mnohem více. Ale k tomu se také ještě dostaneme. Hned po 9. hodině. Právě do 9. než si dáme zprávy Machine Gun Kelly, také Two Unlimited si dáme. A ještě jedno překvapení, tak buďte s námi.
1: Rádio MB, zapni a neřeš.

8:58, za malou chvíli si dáme zprávy, 9:00 tu bude za minutu a půl a já jsem slíbil ještě jedno překvapení. A tady je, takhle při pátku. Nikoho neurazí, naopak dáme si to naplno, vychutnáme si to, pojďte si s námi zaspívat Míša David, Děti ráje.

0: kello 9 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Startují další páteční zprávy, vítejte u nich. Dvě dětská hřiště v Mladé Boleslavi jsou dočasně mimo provoz a jedná se o hřiště v Pezinské a Svojsíkově ulici. Důvodem je jejich údržba a potřebné opravy. Město upozorňuje, že veřejnost by měla uzavírku respektovat a na hřiště během prací nevstupovat. O znovu otevření hřišť bude město informovat podle průběhu prací. Senátní úpravy navrhovaného znovu zavedení elektronické evidence tržeb by podle ministryně financí Aleny Schillerové snížily účinnost systému. Teď si poslechněte její slova.
3: Navržené změny nepovažuji za technické zpřesnění zákona ani za skutečnou pomoc podnikatelům. Jejich společným jmenovatelem je oslabení jednotlivých pravidel a snížení účinnosti celého systému. Ve výsledku by podle senátních návrhů vznikla evidence, která by sice byla formálně zavedena, ale v praxi by nedokázala v plném rozsahu naplnit svůj hlavní účel a důvod, proč s EET 2.0 přicházíme.
0: Sportovní servis.
2: Etická komise Fotbalové asociace České republiky rozhodla o přeřazení klubu FC Zlínsko do nejnižší soutěže. Důvodem je účast v korupční a úplátkářské kauze. Takové byly další páteční zprávy a vám přeji krásný den.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: 8 minut po 9 hodině, krásné páteční dopoledne. Pátek, zase ten pátek, už je tady. No a co nás čeká v dopoledním rozjezdu právě mezi 9 a 12? Určitě se budeme bavit o včerejším fotbale. O tom se totiž hodně mluví a píše. To bylo na infarkt, co říkáte. Mám na mysli zápas Slavia Lans. Hokej v Bolce nám také výsledkově nevyšel, i k tomu se dostaneme. Budeme soutěžit o lupeny na Valečov k svátku, samozřejmě popřejeme Denisovi a také Denisám všechno nejlepší. A nezapomeňte na to, že svět si právě dnes připomíná teroristické útoky ve Spojených státech amerických, které odstartovaly takzvanou válku proti terorismu. Kdo má narozeniny, i na to se podíváme, je to například Kygo, norský hudební skladatel, DJ, textař a klavírista. No a já myslím, že my bychom si mohli právě tohoto hudebního skladatele zahrát, protože dnes slaví 35. narozeniny. Tak už za malou chvíli, krásné dopoledne.
1: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. V našem tanečním kroužku děti rozhýbeme, naučíme je vnímat rytmus a zlepšíme jejich koordinaci i pohybové dovednosti. Čekají je standardní i latinskoamerické tance, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. A kluci, tanec je i pro vás. Je to sport plný pohybu, rychlosti, rytmu a energie. Tak pojďte ukázat, co ve vás je. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi, v Bakově a v Dobrovici. Pošlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cooldance, roztanči to s námi.
2: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí.

stará, kde ravej mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: V pátek 11. září to pod Hradem Valečov pořádně rozjedeme. Čekají vás Trautenberg, Alkehol a Morčata na útěku. Tři kapely, pořádná porce roku a skvělá atmosféra pod širým nebem. Valečov, pátek 11. září. Tak vezmi kámoše a přijď si užít večer plný muziky. Valečovské léto, 11. září, buď u toho. Vstupenky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
4: Radio MB.

0: 6.36, dáváte si dopolední rozjezd z Mladé Boleslavy, z Domu kultury, z našeho sídla, studia, vás zdraví Roman. Mladá Boleslav má dneska jeden důvod navíc, proč se dívat na silnici trošku pozorněji. Od 11 hodin začne u Škoda Muzea Youngtimer Bohemia Rally a Oldtimer Bohemia Rally. Takže pokud dneska někde v Bolce uslyšíte motor, který zní trošku jinak než takové to běžné raní, teď bych to auto chtěl předvést. Luky, ho nechám, předveď nám prosím, jak zní normální auto nejdřív.
1: Já mám elektroak, já už nevím.
0: Hezké dopoledne. Dobře, tak veterán nám zkus nějakýho. No, takže pokud tohle uslyšíte, tak to je, přátelé, veterán, jo? Z parkoviště před supermarketem možná bude projíždět nějaký krásný historický kousek.
1: Ještě mám jeden zvuk.
0: Ještě jeden zvuk, tak pojďme na to.
1: Ring, ding, ding, ring, ding, ding.
0: Nádherný, přiznejme tak. Si, že na starých autech je něco zvláštního. Zní právě takhle. Čím jsou starší, tím více se lidé na ně chodí koukat. To je zajímavé, že u lidí třeba tohle jako neplatí.
1: To je pravda, nám je teprve pár desítek let.
0: To mi to pálí dneska.
1: A nikdo se nepřijde podívat, to je pravda.
0: Šel jsem spát ve 2 hodiny ráno, jsem úplně vyndanej. Tak dneska za ty názory úplně neručím, no.
1: Načučíš,
0: jo? Radio MB.

pro mnoho lidí úplně jiný význam než běžný den v kalendáři. Připomínáme si totiž 25 let od teroristických útoků ve Spojených státech z roku 2001. Je to jedna z těch událostí, u kterých si spousta lidí dodnes přesně vybaví, kde tehdy byla a co právě dělala. A možná je dobré si právě dnes na chvíli uvědomit, že některá data nejsou jen čísla v kalendáři, ale vzpomínky lidí. 2979 mrtvých, přímé majetkové škody, skoro 22 miliard dolarů, to je pouze základní bilance 11. září 2001. Další mrtví a škody přibývaly v následujících měsících a letech. Den, který změnil svět, tak bývá často označováno právě 11. září 2001, kdy ani ne dvě desítky členů teroristické organizace Al-Qaida podnikly největší teroristický útok v dějinách lidstva. Během včerejší dronové show pořádané k tomuto 25. výročí, přátelé, se nad New Yorkem opět vyjímaly budovy Světového obchodního centra, do kterých tehdy narazila letadla. Skládaly se z téměř 3000 světel. Každé světlo tak představovalo jednu z obětí teroristického útoku. Na projektu kreativce Edisona Mera se podíleli i pozůstalí a oběti. Tedy pozůstalí obětí. Já jsem koukal na ty fotky, jak to včera v New Yorku vypadalo a jako bylo to fakt silný, tak si to třeba také někde najděte. Vypadalo to moc dobře. My jsme Radio MB, tohle je Youngblood.

0: uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvený program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Rádio MB.
8: Rádio MB.
7: Kde končí signál? My

0: Ta hodina, dáme si zprávy, jestli vy jinak přemýšlíte, co s dnešním dopolednem. Máte docela jednu zajímavou možnost. Na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi jsou dneska farmářské trhy, takže pokud chcete doma říkat, že jste nakoupili lokálně, máte k tomu právě teď ideální příležitost. A navíc je to takový krásný test charakteru. Člověk jde původně jen pro chleba, znáte to, a vrací se s medem, sýrem, marmeládou, nějakou tou zeleninou, kterou neumíme pojmenovat, a hlavně s pocitem, že jsme právě zachránili české zemědělství. Ano, já také chodím na farmářské trhy pro nějakou tu surovinu a pravidelně si odnáším něco jiného. Prostě vypadá to krásně občas, no.
1: Bylo 10 hodin.
2: Radio MB.
1: Radio MB. To podstatné právě teď.
3: Pátek 11. září a my vysíláme další zprávy Rádia MB. Středočeský kraj podpoří vznik nového areálu dopravní výchovy v Mladé Boleslavi. Zastupitelé schválili městu investiční dotaci ve výši 15 milionů a 810 tisíc korun. Areál nabídne cvičnou plochu pro autoškoly a také dětské dopravní hřiště. Děti si tam budou moci procvičovat bezpečné chování v silničním provozu, budoucí řidiči zase například krizové situace. Výkupní ceny mléka v Česku se meziročně v porovnání snížily o více než 27%. Tady je předseda Českomoravského svazu mlékárenského Jiří Kopáček.
4: Tyto dvě zmíněné komodity, tedy konzumní mléko a máslo, jsou velmi citlivé zboží, proto jich maloobchod tolik zneužívá. Ale dnes, když jim to funguje zde, se snaží prosadit další snižování i u dalších mléčných výrobků, jako jsou třeba sýry, které se stále poměrně dobře prodávají. To opravdu není možné. Chceme-li, aby mlékárenství zůstalo udržitelné, musí se jeho výrobky především prodávat za reálné a nikoliv za nesmyslné ceny.
1: Sportovní servis.
3: Extraligová generálka s Kladnem týmu BK Mladá Boleslav včera nevyšla. Zelenobílí přitom hned od 5. minuty vedli díky přesilovkovému gólu. Nakonec ale s Kladnem prohráli výsledkem 1-2. Zprávy jsou za námi, teď vám posíláme další hudbu.
1: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. Přijďte vyzkoušet karibské tance pro děti. Čeká nás salsa, bachata, merenga, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. Kurzy máme pro děti od 4 do 6 let a od 6 do 10 let. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance, roztanči to s námi.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
2: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
3: 10 hodin 7 minut, teď je čas si zasoutěžit o volňásky na dnešní Valečov. Na Valečově nám vystoupí kapely Trautenberg, Alkohol a Morčata na útěku. Telefon do studia 608 125 300 a já čekám na prvního volajícího. Dnes večer to bude vyloženě nářez, mám indicie a informace, že se tam chystá třeba i můj kolega Luky, chystá se tam ovšem i David, takže tam potkáte i moderátory Rádia MB. K tomu vám gratuluju. No a já už tady mám prvního volajícího, byla to rychlost, halo, halo, kdo se dovolal jako první?
4: Čau, Honza.
3: Honzo, tobě gratuluju, ty vyrazíš dneska večer na Valečov. Vydrž mi na telefonu, domluvíme se, jak si své lupeny převezmeš, užij si to a někdy příště zase naslyšenou.
4: Díky, díky moc.
5: Hudba z našeho regionu.

0: Pěkné dopoledne, pokračuje dopolední rozjezd v pátek 11. září. Jestli máte pocit, že tento týden trval nějak podezřele dlouho, máme pro vás dobrou zprávu, už to skoro máte za sebou. A jestli jste dneska ráno vstali s myšlenkou ještě 5 minut, tak vězte, že těch 5 minut je jeden z největších českých časových paradoxů. Nikdy to není 5 minut, je to buď půl hodiny, nebo rovnou další životní etapa. Každopádně jste s Rádiem MB a my vám ten pátek pomůžeme dotáhnout do cíle. Už dneska si ho můžete samozřejmě zpříjemnit i na Valečově. Lupeny jsme vám poctivě rozdávali celý týden. Pokud jste neměli štěstí, no tak si je koupíte třeba přímo na místě. Na Valečově dnes vystoupí Trautenberg, Alkehol a Morčata na útěku. A jak už jsem předeslal, tak počasí by mělo být naprosto ideální.
1: Rádio MB.

přestože oči mám, nevidím. A máma s tátou říkaj, jednou přijde štěstí tvý. A pak si stála ve dveřích, řekla si jenom, já vidím to, co ty

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Jediné Mladoboleslavské rádio, přátelé, doufám, že nemáte před sebou pracovní víkend. Jestli náhodou jo, tak navrhuju si to udělat v práci jako tak nějak hodně na pohodu. Někam se čas od času prostě zašít, viděl bych to ne na 2, ale 4 kávičky denně a určitě vás napadnou i další věci, kterými si to můžete zpříjemnit. Záleží, co děláte, no. Prostě pojďte se na víkend těšit s námi všemi, co máme volno. Za chvilku probereme, přátelé, ten včerejší fotbal, no Slavia body v Lize mistrů nezískala. Pokud jste koukali, asi budete souhlasit, že to byl neskutečný zápas. No za chvilku si k tomu povíme více. Jsme Rádio MB.
1: Rádio MB. Posloucháš zprávy.

0: Kultura města uvádí festival na městském koupališti. Koupák Fest. Pod širým nebem pro vás na pódiu vystoupí East Clintwood, Voxel, Support Lesbians a Xindl X. Koupák Fest. Městské koupaliště Mladá Boleslav. Sobota 12. září od 16 hodin. Cenu vstupného sledujte na www.kultura.mb.cz a na Facebooku. Festival se koná pod záštitou náměstka primátora Mladé Boleslavy Daniela Marka.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Radišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Příjemné dopoledne ve společnosti Rádia MB. Do uší si dáváte dopolední rozjezd. Zdraví vás Roman. No a teď si povíme něco málo o tom včerejším fotbálku. Koukali jste na Ligu mistrů na utkání Slavia Lens. Slavia byla jen pár minut od vítězství z Edenu, ale nakonec odcházela s prázdnou. Lens v úvodním kole ligové fáze otočilo duel v nastavení a zvítězil 3-2. Ve Francii teď dramatický závěr budí velké emoce. Tamní média píší o zázraku, šíleném obratu i obrovské mentalitě hostů. Bohužel, no, tahle prohra všechny ve Slávii a fanoušky hodně bolí, ale na druhou stranu, takhle se prohrát, myslím, může, když se bojuje, když hrajete o deseti, prostě žádná ostuda, ale vůbec žádná, hlavy nahoru.

0: bylo 11 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pátek 11. září a my pro vás máme další zprávy. Cestující městskou hromadnou dopravou v Mladé Boleslavi čeká od pondělí 14. září do čtvrtka 17. dočasná změna. Zastávka Dubce bude kvůli rekonstrukci vodovodu a kanalizace přesunuta před křižovatku ulic Mileny Hážové a na Pískách. Dopravu u Turnova na Semilsku zkomplikuje od pondělí 14. září oprava silnic 1/10 a 1/35. Tady je mluvčí ředitel silnic a dálnic Petra Drkulová.
3: Ve směru z Turnova na Prahu opravíme vozovku a ocelová lana ve středovém pásu nahradíme betonovými. Řidiči musí počítat s omezením provozu. V prvních třech etapách se ve směru z Turnova na Prahu bude jezdit jedním jízdním pruhem, zatímco opačný směr zůstane bez omezení. Zavřené budou také některé sjezdy a nájezdy. Oprava za víc než 40 milionů korun potrvá přibližně 2 měsíce.
0: Sportovní servis.
2: Formule 1 čeká o víkendu další letošní premiéra. Velká cena Španělska se poprvé pojede na novém madridském okruhu Mandring, který kombinuje městské úseky s tradiční tratí. Přeji vám krásný pátek, zprávy jsou za námi.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. V našem tanečním kroužku děti rozhýbeme, naučíme je vnímat rytmus a zlepšíme jejich koordinaci i pohybové dovednosti. Čekají je standardní i latinskoamerické tance. Spousta energie za

0: Dobrovici. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cooldance. Roztanči to s námi.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: tvoje barvy, tvoje jistota.
1: Pěkné dopoledne, nejen fotbal nám včera výsledkově radost neudělal, ale zápas to teda byl pořádnej. O lize mistrů, o utkání Slávy a Lánc už jsme mluvili. No a hokej je včera výsledkově také nic moc, no. Boleslav prohrála s Kladnem 1-2. Znamená to, že herní příprava je u konce. Boleslav hrála celkem 8 zápasů, 3 vyhrála. Jasně, hlavní je to, jak to bude vypadat v samotné extralize. Boleslav hraje první kolo venku na ledě Českých Budějovic. A bude to 16. září od 17:30. Doma pak v pátek 18. září přivítáme Karlovy Vary. O víkendu se bude hrát také 8. kolo šance ligy. Mladá Boleslav se zítra představí na hřišti Liberce. A já myslím, že to bude šlágr kola, protože se utká druhý a třetí tým tabulky. Je to tak, Mladá Boleslav je třetí, právě na Liberec ztrácí 2 body a na vedoucí Slávy body 3. Ale Boleslav má stále ještě v neúplné tabulce zápas k dobru. Budeme držet palce, bude to těžký na severu Čech, ale Mladá Boleslav může potvrdit, že to na začátku sezony nebyla náhoda a že patří na vrchol tabulky. Uvidíme. Zítra se hraje třeba také zápas Sparta Mladá Boleslav, začíná v 18 hodin. V neděli se můžeme těšit například na utkání Plzeň Sigma Olomouc, anebo Teplice v 18 hodin přivítají Slávy.

cara, děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: V pátek 11. září to pod Hradem Valečov pořádně rozjedeme. Čekají vás Trautenberg, Alkehol a Morčata na útěku. Tři kapely, pořádná porce roku a skvělá atmosféra pod širým nebem. Valečov, pátek 11. září. Tak vezmi kámoše a přijď si užít večer plný muziky. Valečovské léto, 11. září, buď u toho. Vstupenky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Jo, užíváme si pátek, takže přichází nejdůležitější otázka dne. Co budete dělat o víkendu? Protože jsou v zásadě dva typy lidí. První typ má plán už od pondělí. V sobotu v 9 ráno vyráží na výlet, v 11 má rezervovaný oběd, odpoledne výstavu a v neděli v 16.30 už má připravený plán na pondělní snídani. A potom je tady druhý typ, ten si dneska řekne uvidíme. A v neděli večer zjistí, že celý víkend strávil hledáním toho, co by mohl dělat. Takže jestli patříte do té druhé skupiny, Radio MB vám dneska dává ještě čas. Napište nám třeba do chatu, co máte na víkend v plánu a třeba tím inspirujete i někoho dalšího. My pro vás také máme pravidelně kulturní tipy. Samozřejmě dnes můžete vyrazit na Valečov, zítra se konají sousedské slavnosti v Míchově Hradišti a nebo v Mladé Boleslavi na koupališti bude Koupák Fest. Ať už plánujete cokoliv, já doufám, že víkend, který je před námi, pro vás bude pohodový.
5: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Poledne pojďme se v rychlosti podívat i na dnešní počasí. V Čechách bude polojasno až oblačno, pravděpodobně bez srážek, no. Měřit budeme 16 až 20 stupňů Celsia. V sobotu také velmi příjemné počasí, polojasno až oblačno, 18 až 22 stupňů. V sobotu by to rozhodně šlo. A v neděli oblačno až zataženo, na většině území nám sprchne a měřit budeme 19 až 23 stupňů.
1: Rádio MB.

0: uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky. Čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB.

České rádio MB. O hokeji už jsme mluvili, včera se hrála poslední příprava před startem nové extraligové sezony, Boulka padla s Kladnem, fotbal se nám bude hrát zítra, Mladá Boleslav se představí v Liberci a pozor, začne také florbalová Superliga a Amix Florbal Mladá Boleslav hraje zítra na domácí palubovce, tedy ve sportovní hale u Kauflandu. Přivítá Liberec a začátek bude v 18.30, zítra to bude velmi zajímavé, jak fotbal, tak florbal Boleslav versus Liberec. Zajímavá bude i další muzika, ať máte zajímavý pátek, hlavně pohodový, ať vás dnes nikdo nenaštve. Kdyby se o to někdo snažil, takhle ho propleskněte.

0: Zapni signál, my jsme všude. Radio MB.
1: Často se ptá, jestli to jsem ještě vůbec já.

0: bylo 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Startují další páteční zprávy, vítejte u nich. Dvě dětská hřiště v Mladé Boleslavi jsou dočasně mimo provoz a jedná se o hřiště v Pezinské a Svojsíkově ulici. Důvodem je jejich údržba a potřebné opravy. Město upozorňuje, že veřejnost by měla uzavírku respektovat a na hřiště během prací nevstupovat. O znovu otevření hřišť bude město informovat podle průběhu prací. Senátní úpravy navrhovaného znovu zavedení elektronické evidence tržeb by podle ministryně financí Aleny Schillerové snížily účinnost systému. Teď si poslechněte její slova.
3: Navržené změny nepovažuji za technické zpřesnění zákona ani za skutečnou pomoc podnikatelům. Jejich společným jmenovatelem je oslabení jednotlivých pravidel a snížení účinnosti celého systému. Ve výsledku by podle senátních návrhů vznikla evidence, která by sice byla formálně zavedena, ale v praxi by nedokázala v plném rozsahu naplnit svůj hlavní účel a důvod, proč s EET 2.0 přicházíme.
0: Sportovní servis.
2: Etická komise Fotbalové asociace České republiky rozhodla o přeřazení klubu FC Zlínsko do nejnižší soutěže. Důvodem je účast v korupční a úplátkářské kauze. Takové byly další páteční zprávy a vám přeji krásný den.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.
4: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. Přijďte vyzkoušet karibské tance pro děti. Čeká nás salsa, bachata, merenga, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. Kurzy máme pro děti od 4 do 6 let a od 6 do 10 let. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance. Roztančit to s námi.
5: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
6: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Špatný signál? My jsme všude.

0: pátek, takže si to shrneme. Dnes večer můžeme na Valečov, vystoupí tam kapely Trautenberg, Alkohol a Morčata na útěku. Zítra se v Mnichově Hradišti koná sousedská slavnost akce, kterou vám rozhodně doporučujeme. Je to už 11. ročník. V Mladé Boleslavi bude zítra na koupališti Koupák Fest, takže pokud chcete zase za písničkou, vystoupí nám tady Xindl X, Support Lesbians, Voxel a East Clintwood. A hlavně, když jsme u té písničky, nezapomeňte, že se blíží narozeniny Rádia MB. Neustále to tady opakuju na té točivé židli, ale je to marný a věřím, že vy lístky ještě nemáte. No podívejte se na www.ticketlife.cz, tam se lupeny na 7. narozeniny Rádia MB prodávají. A kdo nám míří do bezna, pokud to náhodou nevíte, kapela Alchymie, Green Day Revival, Jakub Děkan, Pekař anebo Luboš Odháněl s kapelou Vix.
1: Rádio MB.
2: Posloucháš správně.

signál. My jsme všude. Rádio MB.

0: Kultura města uvádí festival na městském koupališti. Koupák Fest. Pod širým nebem pro vás na pódiu vystoupí East Clintwood, Voxel, Support Lesbians a Xindl X. Koupák Fest. Městské koupaliště Mladá Boleslav. Sobota 12. září od 16 hodin. Cenu vstupného sledujte na www.kultura.mb.cz a na Facebooku. Festival se koná pod záštitou náměstka primátora Mladé Boleslavy Daniela Marka.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty za Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Radio MB.

0: 13 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pátek 11. září a my vysíláme další zprávy Rádia MB. Středočeský kraj podpoří vznik nového areálu dopravní výchovy v Mladé Boleslavi. Zastupitelé schválili městu investiční dotaci ve výši 15 milionů a 810 tisíc korun. Areál nabídne cvičnou plochu pro autoškoly a také dětské dopravní hřiště. Děti si tam budou moci procvičovat bezpečné chování v silničním provozu, budoucí řidiči zase například krizové situace. Výkupní ceny mléka v Česku se meziročně v porovnání snížily o více než 27%. Tady je předseda Českomoravského svazu mlékárenského Jiří Kopáček.
3: Tyto dvě zmíněné komodity, tedy konzumní mléko a máslo, jsou velmi citlivé zboží, proto jich maloobchod tolik zneužívá. Ale dnes, když jim to funguje zde, se snaží prosadit další snižování i u dalších mléčných výrobků, jako jsou třeba sýry, které se stále poměrně dobře prodávají. To opravdu není možné. Chceme-li, aby mlékárenství zůstalo udržitelné, musí se jeho výrobky především prodávat za reálné a nikoli za nesmyslné ceny.
0: Sportovní servis.
2: Extraligová generálka s Kladnem týmu BK Mladá Boleslav včera nevyšla. Zelenobílí přitom hned od 5. minuty vedli díky přesilovkovému gólu. Nakonec ale s Kladnem prohráli výsledkem 1-2. Zprávy jsou za námi, teď vám posíláme další hudbu.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. V našem tanečním kroužku děti rozhýbeme, naučíme je vnímat rytmus a zlepšíme jejich koordinaci i pohybové dovednosti. Čekají je standardní i latinsko-americké tance, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. A kluci, tanec je i pro vás. Je to sport plný pohybu, rychlosti, rytmu a energie. Tak pojďte ukázat, co ve vás je. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi, v Bakově a v Dobrovici. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance, roztanči to s námi.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov,

0: sukorady.cz.
1: V pátek 11. září to pod Hradem Valečov pořádně rozjedeme. Čekají vás Trautenberg, Alkehol a Morčata na útěku. Tři kapely, pořádná porce roku a skvělá atmosféra pod širým nebem. Valečov, pátek 11. září. Tak vezmi kámoše a přijď si užít večer plný muziky. Valečovské léto, 11. září, buď u toho. Vstupenky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
0: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: studio Rádia MB navštívil náměstek mladoboleslavského primátora Daniel Marek. Mluvilo se například o rekonstrukci knihovny, která se blíží ke svému závěru.
1: Je to tak, blížíme se téměř do finále a jsem strašně rád, že to je jedna z těch investic, které jsou teď rozběhnuté, kterou dokážeme dodržet v termínu, protože ty ostatní investice s nimi jsou jenom problémy, k tomu se možná dostaneme. Takže knihovnu jsme začali rekonstruovat v jarních měsících. Je to poměrně velká investice, která se týká všech pater knihovny. Dosáhne částky 22 milionů a děláme to samozřejmě po dohodě a po nějaké zpětné vazbě od samotných čtenářů, od zaměstnanců knihovny, tak, aby ta knihovna splňovala už nějaké parametry, podmínky 21. století, aby byla hlavně pro ty čtenáře, ale samozřejmě i pro zaměstnance komfortnější, přívětivější, než tomu bylo doteďka. Takže budou vlastně nově upraveny dětské oddělení, herní čtecí zóna, bude tam čítárna, bude tam místo pro studium, místo i pro práci vlastně, kde se můžete takzvaně trošku zašít a pracovat na počítači, nebo to bude to kompletně nově moderně vybavené, protože my vlastně tu stavbu přebíráme příští týden. A od té doby se začne montovat nábytek a IT věci. A rádi bychom knihovnu pro čtenáře otevřeli první týden v říjnu.
0: Já bych se zeptal na ten multifunkční sál. Jak bude vypadat? Máte už představu?
1: Multifunkční sál bude úplně nahoře. Je to vlastně, byla to přednášková velká místnost, kde probíhaly různé besedy, přednášky, nebo i chvilku tam chodila Univerzita třetího věku, takže ten sál je dostatečně velký a chtěli jsme ho vlastně vybavit moderní technikou, aby to splňovalo ty parametry, o kterých jsem hovořil, té současné doby a aby se tam dalo dělat i víc věcí a nebyla knihovna limitovaná.
0: Na tuto rekonstrukci se také podařilo získat dotaci?
1: Je to tak, podařilo se nám získat poměrně hodně peněz na tuto rekonstrukci. My jsme úplně na začátku zvažovali, jestli knihovnu nepřesuneme někam jinam. Bavili jsme se o tom, že by knihovna mohla sídlit v budově pluhárny u úřadu práce. Potom jsme si říkali, že a hráli si s myšlenkou, že bychom knihovnu přesunuli do sídliště blíž většiny lidem, kde vlastně budeme končit v jedné mateřské školce, takže by se ta mateřská školka přebudovala na knihovnu. A nakonec teda po všech těch debatách a vyhodnocení plusu minusu jsme se vrátili zpátky ke stávající budově a té rekonstrukci. Rádio MB.

ale 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Pekaře.

0: 37. narozeniny Rádia MB, KD Beznoč 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.
1: Rádio MB.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458
7: www.cornell.cz. Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: 14 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pátek 11. září a my pro vás máme další zprávy. Cestující městskou hromadnou dopravou v Mladé Boleslavi čeká od pondělí 14. září do čtvrtka 17. dočasná změna. Zastávka Dubce bude kvůli rekonstrukci vodovodu a kanalizace přesunuta před křižovatku ulic Mileny Hážové a na Pískách. Dopravu u Turnova na Semilsku zkomplikuje od pondělí 14. září oprava silnic 1/10 a 1/35. Tady je mluvčí ředitel silnic a dálnic Petra Drkulová.
3: Ve směru z Turnova na Prahu opravíme vozovku a ocelová lana ve středovém pásu nahradíme betonovými. Řidiči musí počítat s omezením provozu. V prvních třech etapách se ve směru z Turnova na Prahu bude jezdit jedním jízdním pruhem, zatímco opačný směr zůstane bez omezení. Zavřené budou také některé sjezdy a nájezdy. Oprava za víc než 40 milionů korun potrvá přibližně 2 měsíce.
0: Sportovní servis.
2: Formule 1 čeká o víkendu další letošní premiéra. Velká cena Španělska se poprvé pojede na novém madridském okruhu Mandring, který kombinuje městské úseky s tradiční tratí. Přeji vám krásný pátek, zprávy jsou za námi.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. Přijďte vyzkoušet karibské tance pro děti. Čeká nás salsa, bachata, merenga, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. Kurzy máme pro děti od 4 do 6 let a od 6 do 10 let. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance, roztanči to s námi.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
2: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790.

0: třeba zalezlí doma a sledujete přes okno to pošmourné počasí, tak se nenechte zmást. Teplota venku je docela příjemná, je to sice možná trošku na mikinu, ale já myslím, že zatím to tak hrozný určitě není. No pokud tedy se rozmýšlíte, jestli dneska večer máte vyrazit někam ven, určitě neváhejte, no a pokud vyrážíte třeba na Valečov, tak se tam určitě potkáme. Teď už ale jdeme mrknout, co nás čeká tady u nás v odpoledním úletu. Budou tu Španě, bude tu Mark Voss a Dara Rollins s mojí oblíbenou Arabelou, dáme si Bad Boys Blue, no a právě teď už posílám Giant Rooks, ať se na ten víkend a klidně i na ten dnešní večer trošku naladíme. Muzika je to, co nás baví. Takže jdeme se do ní pustit. Vy užívejte pátek.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB.
0: Posloucháš správně.

0: Doufám, že vás tento song rozhýbal, protože se mnou to rozhodně zacvičilo. Já mám tyhle ty remixy moc rád, to se o mě ví. No a přátelé, doufám, že vás to taky naladilo třeba na dnešní večer a na víkend, protože nás toho čeká opět docela dost. Dnešek, tedy 11. září, je mimo jiné dnem ustlané postele, takže já doufám, že v tuhle tu chvíli máte ustláno a že do postele se dostanete ideálně až opět v neděli ráno, protože dneska nás čeká Valečov, Alkehol, Tramtumberg a taky Morčata na útěku. No a zítra už si dáme Koupák Fest v pořadí, letos už třetí a taky poslední, takže bude to takové rozloučení s festivalovým létem. No a na Koupák dorazí Xindl X, Support Lesbians, Voxel, East, Clintwood, no a doufám, že taky vy. Brány Mladoboleslavského koupaliště se otvírají ve 14 hodin a 30 minut. Vstupné je opět symbolických 50 korun. Občerstvení zajištěno, počasí taky. Zítra bychom měli mít polojasno a 21 stupňů, takže naprosto ideální pro takovou akci. Takže já doufám, že jak dnes večer na Valečově, tak zítra na Koupáku se společně potkáme. No a můžeme klidně dát třeba nějaký ten drink. Nemám s tím žádný problém. Teď už si dáme ale další muziku a budou tu Bad Boys Blue, Lovers in the Sun. Jste s Rádiem MB a jste s Odpoledním úletem. Pokračuje muzika.
1: Rádio MB.

0: Kultura města uvádí festival na městském koupališti. Koupák Fest. Pod širým nebem pro vás na pódiu vystoupí East Clintwood, Voxel, Support Lesbians a Xindl X. Koupák Fest. Městské koupaliště Mladá Boleslav. Sobota 12. září od 16 hodin. Cenu vstupného sledujte na www.kultura.mb.cz a na Facebooku. Festival se koná pod záštitou náměstka primátora Mladé Boleslavy Daniela Marka.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty sachriste, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Špatný signál? My jsme všude.

0: Tohoto ještě letního víkendu dnes Valečov, předposlední koncert tohoto valečovského léta. Zítra taky poslední ze tří Koupák festů u nás v Mladé Boleslavi. No a pomalu a jistě se budeme chystat na akce podzimní a zimní. No a tam pro vás máme taky jednu hodně podstatnou. No a samozřejmě mluvím o narozeninách Rádia MB. 7 let už jsme tu kamarádi s vámi a neskutečně si toho vážíme, proto si to opět oslavíme 14. listopadu v Bezně. No a s námi tam budou kapely jako Pekař, Jakub Děkan, Green Day Revival, Luboš Odháněl, Svix a taky Alchymie. My jsme rádi, že všechny tyhle ty bandy přijali naše pozvání, hodně si toho vážíme. No a doufám, že naše pozvání přijmete i vy, protože právě s vámi to chceme oslavit. Takže pište si do kalendářů 14. listopad. Lupeny můžete koupit už teď na portále Ticketlife za lidovku, tedy za 350 korun, což si myslím, že je docela fajn za takovej zimní minifestival. Samozřejmě kromě kapel budou připraveny taky spousty drinků, bohatá tombola. No a bavili jsme se s Romanem, že je čas zase na nějaký ten moderátorský souboj, ze kterého vzejde opět nějaký ten úkol pro poraženého, který bude muset plnit právě 14. listopadu na narozeninách. Dvakrát po sobě jsem to teďka byl já, no a doufám, že tentokrát v tom vykoupeme Romana, ať se na ty narozky těším ještě o malinko víc, jestli to ještě vůbec jde. Každopádně tedy doufám, že se tam uvidíme. Kulturní dům Bezno, 7. narozeniny Rádia MB 14. listopadu, Lupeny na portále Ticketlife. No a budeme se na vás těšit. No a my už pokračujeme. Livingston, Luke Mum, I Can Fly.
1: Rádio MB.

0: 15 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Startují další páteční zprávy, vítejte u nich. Dvě dětská hřiště v Mladé Boleslavi jsou dočasně mimo provoz a jedná se o hřiště v Pezinské a Svojsíkově ulici. Důvodem je jejich údržba a potřebné opravy. Město upozorňuje, že veřejnost by měla uzavírku respektovat a na hřiště během prací nevstupovat. O znovu otevření hřišť bude město informovat podle průběhu prací. Senátní úpravy navrhovaného znovu zavedení elektronické evidence tržeb by podle ministryně financí Aleny Schillerové snížily účinnost systému. Teď si poslechněte její slova.
3: Navržené změny nepovažuji za technické zpřesnění zákona ani za skutečnou pomoc podnikatelům. Jejich společným jmenovatelem je oslabení jednotlivých pravidel a snížení účinnosti celého systému. Ve výsledku by podle senátních návrhů vznikla evidence, která by sice byla formálně zavedena, ale v praxi by nedokázala v plném rozsahu naplnit svůj hlavní účel a důvod, proč s EET 2.0 přicházíme.
0: Sportovní servis.
2: Etická komise Fotbalové asociace České republiky rozhodla o přeřazení klubu FC Zlínsko do nejnižší soutěže. Důvodem je účast v korupční a úplátkářské kauze. Takové byly další páteční zprávy a vám přeji krásný den.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. V našem tanečním kroužku děti rozhýbeme, naučíme je vnímat rytmus a zlepšíme jejich koordinaci i pohybové dovednosti. Čekají je standardní i latinsko-americké tance, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. A kluci, tanec je i pro vás. Je to sport plný pohybu, rychlosti, rytmu a energie. Tak pojďte ukázat, co ve vás je. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi, v Bakově a v Dobrovici. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance, roztanči to s námi.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov,

0: všech legend Michael Jackson. No a já už se nemůžu dočkat druhého dílu právě filmu o životě Michaela Jacksona, protože ta jednička, ta byla teda skvělá. No a já doufám, že i ten druhý díl bude podobně zajímavý. Bratranec Michaela Jacksona, který si ho právě v tomto snímku zahrál, prozradil, že ve dvojce se můžeme těšit na ty peprnější kauzy a příběhy ze života téhle hudební legendy. No tak doufám, že dvojka přijde brzy. Kamarádi, my se pustíme do další muziky, před námi Ice MC, dáme si Siluety, Teaspoon. No a já jsem právě teď projížděl Facebook a mám na vás jednu velkou prosbu, jeden velký apel. Prosím vás, nedávejte u svých příspěvků černobílý fotografie, protože nejenom já se vždycky leknu toho, kdo zase umřel. Právě před chvílí se mi totiž zastavilo srdce, když jsem na Facebooku narazil na černobílou fotku mého oblíbeného herce Adama Sandlera. Úplně ve mně hrklo. Takže prosím vás, nechte tam ty barvičky. No a já se budu snažit stejně barvitý mít pro vás další hudební program. Tady už posílám Feel the Emotion. Užívejte páteční odpoledne s muzikou s Rádiem MB a s odpoledním úletem ještě do 16. Tak popojedem.
1: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska. Rytmus Mladoboleslavska.

jak děravý, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: 18. září zažije Valečov pořádnou rockovou jízdu. Do přírodního amfiteátru pod hradem Valečov míří dvě velká jména českého roku. Dimitri a Doga. Čeká vás večer plný energie, známých hitů a pořádně našlapané muziky pod širým nebem. Valečovské léto, pátek 18. září. Dimitri a Doga, tohle bude stát za to. Vstupenky jsou v předprodeji na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Radio MB.
0: Vypni hlavu, zapni nás.

0: bohužel k tomuto datu se váže jedna nehezká vzpomínka, a sice útok na newyorská dvojčata. Dnes je to přesně 25 let od této události, no a nad New Yorkem se při příležitosti tohoto výročí vzneslo 2977 svítících dronů, jeden za každý zmařený život. No a společně na obloze vytvořili dvojčata v jejich původní velikosti jako symbolickou připomínku obětí právě ze dne 11. září 2001. Tak to myslím, že je moc hezké gesto. No my určitě taky dnes vzpomínáme na všechny oběti tohoto útoku. No a věříme, že nic podobného už nikdy nezažijeme.
1: Rádio MB.
2: Posloucháš správně.

0: uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB.

0: úplně přesně takhle, protože už za malou chvilku vyrážíme směr Valečov. Takže pokud balíte, rozhodně se tam potkáme. Za chvilku se tady ve vysílání už potkáte opět s Romanem, ten dorazí na svoji odpolední směnu a v hodině příští tu s vámi bude sdílet muziku, radost, smích a určitě i nějak moudře pohovoří. Na to on je dobrý. Takže užívejte, zůstávejte s rádiem MB a pokud vyrážíte někam za zábavou nebo za písničkou, přeju příjemnou zábavu, buďte na sebe opatrní a slyšíme se zase v pondělí se 14. Mějte se krásně a ahoj.
1: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pátek 11. září a my vysíláme další zprávy Rádia MB. Středočeský kraj podpoří vznik nového areálu dopravní výchovy v Mladé Boleslavi. Zastupitelé schválili městu investiční dotaci ve výši 15 milionů a 810 tisíc korun. Areál nabídne cvičnou plochu pro autoškoly a také dětské dopravní hřiště. Děti si tam budou moci procvičovat bezpečné chování v silničním provozu, budoucí řidiči zase například krizové situace. Výkupní ceny mléka v Česku se meziročně v porovnání snížily o více než 27%. Tady je předseda Českomoravského svazu mlékárenského Jiří Kopáček.
3: Tyto dvě zmíněné komodity, tedy konzumní mléko a máslo, jsou velmi citlivé zboží, proto jich maloobchod tolik zneužívá. Ale dnes, když jim to funguje zde, se snaží prosadit další snižování i u dalších mléčných výrobků, jako jsou třeba sýry, které se stále poměrně dobře prodávají. To opravdu není možné. Chceme-li, aby mlékárenství zůstalo udržitelné, musí se jeho výrobky především prodávat za reálné a nikoli za nesmyslné ceny.
0: Sportovní servis.
2: Extraligová generálka s Kladnem týmu BK Mladá Boleslav včera nevyšla. Zelenobílí přitom hned od 5. minuty vedli díky přesilovkovému gólu. Nakonec ale s Kladnem prohráli výsledkem 1-2. Zprávy jsou za námi, teď vám posíláme další hudbu.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: hudba z našeho regionu.
1: Ráno se zbudím, vyšší tlak, teplota, rosnej pot. Z rádia na mě svoje hity valí Karel Gott. Není mi 17, mám 30 dávno za sebou. Léčím si ze život.

0: Hezké odpoledne, za námi je dvouhodinovka s Lukášem, před námi hodina s Romanem, u které vás vítám. Luky už se může pomalu, ale jistě chystat na večer, vyrazí na Valečov, stejně jako David. Pokud se tam taky chystáte, tak si dnešní koncerty pořádně užijte. Já jsem tady u nás v rádiu Výjimka, já se dnes na Valečov nechystám, já budu s vámi a budu vybírat tu nejlepší muziku. No a za chvilku přidám i sportovní info a pozvánky. Buďte s námi, hezký pátek.
1: Špatný signál? My jsme všude.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Radio MB.
0: Posloucháš správně.

0: Dne teď už je na řadě sportovní servis. Hokejová Mladá Boleslav včera prohrála poslední přípravné utkání před startem extraligy s Kladnem na domácím ledě 1-2. Dnes se konala tisková konference, všude se o tom píše, tak si o tom můžete přečíst, jaké že má vlastně klub ambice před novou sezonou. Zítra se bude hrát fotbal, Mladá Boleslav zajíždí na hřiště Liberce. Tento zápas začne v 15 hodin a bude to velmi důležité utkání. A sledované, Boleslav je totiž v tabulce třetí a Liberec na druhém místě. Zítra se ale bude hrát také florbal, první kolo Superligy, Mladá Boleslav hostí na domácí Palubovce opět Liberec a tento zápas začne v 18:30.
1: Radio MB.

0: Kultura města uvádí festival na městském koupališti. Koupák Fest. Pod širým nebem pro vás na pódiu vystoupí East Clintwood, Voxel, Support Lesbians a Xindl X. Koupák Fest. Městské koupaliště Mladá Boleslav. Sobota 12. září od 16 hodin. Cenu vstupného sledujte na www.kultura.mb.cz a na Facebooku. Festival se koná pod záštitou náměstka primátora Mladé Boleslavy Daniela Marka.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty za Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.

0: Posloucháte Mladoboleslavské rádio MB, už za malou chvíli tu bude 17. hodina, znamená to, že si dáme další zprávy. Zpravodajství ovšem najdete také na našem webu, je tam nový článek o tom, že Fokus Mladá Boleslav otevřel nové prostory programu Parkoviště, nízkoprahového místa pro mladé lidi ve věku 15 až 25 let, které jim nabízí bezpečné zázemí a podporu v oblasti duševního zdraví. Více info tedy na www.radiomb.cz. Teď už vám ale popřeju hezký víkend, užijte si to, ať už vyrazíte kamkoliv, dnes na Valečov, zítra na Koupák Fest v Bolce nebo na sousedskou slavnost v Mnichově Hradišti. Je to jedno, důležité je, že počasí by mělo přát, a to úplně všemu. Mikrofon předávám Davidovi, bude s vámi mezi 17. a 18.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: 18 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pátek 11. září a my pro vás máme další zprávy. Cestující městskou hromadnou dopravou v Mladé Boleslavi čeká od pondělí 14. září do čtvrtka 17. dočasná změna. Zastávka Dubce bude kvůli rekonstrukci vodovodu a kanalizace přesunuta před křižovatku ulic Mileny Hážové a na Pískách. Dopravu u Turnova na Semilsku zkomplikuje od pondělí 14. září oprava silnic 1/10 a 1/35. Tady je mluvčí ředitel silnic a dálnic Petra Drkulová.
3: Ve směru z Turnova na Prahu opravíme vozovku a ocelová lana ve středovém pásu nahradíme betonovými. Řidiči musí počítat s omezením provozu. V prvních třech etapách se ve směru z Turnova na Prahu bude jezdit jedním jízdním pruhem, zatímco opačný směr zůstane bez omezení. Zavřené budou také některé sjezdy a nájezdy. Oprava za víc než 40 milionů korun potrvá přibližně 2 měsíce.
0: Sportovní servis.
2: Formule 1 čeká o víkendu další letošní premiéra. Velká cena Španělska se poprvé pojede na novém madridském okruhu Mandring, který kombinuje městské úseky s tradiční tratí. Přeji vám krásný pátek, zprávy jsou za námi.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Rádia MB je pátek 11. září a dnes mají svátek Denis a Denisy. Takže všem Denisům, Denisám přejeme všechno nejlepší. A protože kalendář nám dnes žádnou opravdu povedenou významnost nenabízí, nebudeme si nic vymýšlet. Samozřejmě víme, co se stalo v roce 2001, ale o tom se bavit asi úplně nebudeme. Některé dny prostě nepotřebují vlastní světový den, stačí, že jsou tady. Je 11. září, venku pořád ještě zářijové odpoledne a já jsem rád, že jste s námi. Tak o jednom rekordmanovi se dozvíte a taky o jedné opravdu zvláštní vědě se budeme bavit právě v téhle hodině. Já jsem David a přeji vám krásný poslech.
1: Špatný signál? My jsme všude.

0: www.oknasukorady.cz.
1: 18. září zažije Valečov pořádnou rockovou jízdu. Do přírodního amfiteátru pod hradem Valečov míří dvě velká jména českého roku, Dimitri a Doga. Čeká vás večer plný energie, známých hitů a pořádně našlapané muziky pod širým nebem. Valečovské léto, pátek 18. září. Dimitri a Doga, tohle bude stát za to. Vstupenky jsou v předprodeji na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v

0: průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
0: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
0: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
0: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
2: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Pátek 11. ladíte Rádio MB a teď pojďme za jedním Irem, který se stal světovým rekordmanem v disciplíně, o které jsem netušil, že existuje. Ušel z Istanbulu až domů do Irska a Tobos. Šel 6800 kilometrů rok života. Turecko, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Rakousko, Německo, Francie, Anglie, Wales a konečně Irsko. No a teď si představte, že se po roce objeví doma. Někdo otevře dveře a řekne, tak co, jaká byla cesta. A on, dobrý, jen mě trošku bolí nohy. Já bych po těch kilometrech zavolal taxíka, nebo možná už po 3 kilometrech. A ještě bych se zlobil, že nemá klimatizaci. My jsme Rádio MB, krásný pátek.
1: Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Rádio MB.
1: Víc hitů než semaforů v Polce.
2: For just one day.

0: Uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Vy jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvený program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.

0: parádní pátek vám přeju, tady je Rádio MB. No a pojďte se podívat na jednu zvláštní vědu. Výzkumníci upravili kvasinky tak, aby dokázali zpracovávat plastový odpad a zemědělské zbytky na látky, které by se jednou daly použít k výrobě jedlých bílkovin a příchutí. Jinými slovy, něco vyhodíte do žlutého kontejneru a věda říká klidně, my z toho možná jednou uděláme sušenku. No a já jen doufám, že až to dorazí do obchodů, bude na obalu jasně napsáno, jestli je to čokoládová, vanilková nebo petlahvová. Nic, užívejte zbytku pátku, dnes nezapomínejte na Valečov, skvělé koncerty tam budou a já se loučím a těším se zase v pondělí po 9. dopolední.
1: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Startují další páteční zprávy, vítejte u nich. Dvě dětská hřiště v Mladé Boleslavi jsou dočasně mimo provoz a jedná se o hřiště v Pezinské a Svojsíkově ulici. Důvodem je jejich údržba a potřebné opravy. Město upozorňuje, že veřejnost by měla uzavírku respektovat a na hřiště během prací nevstupovat. O znovu otevření hřišť bude město informovat podle průběhu prací. Senátní úpravy navrhovaného znovu zavedení elektronické evidence tržeb by podle ministryně financí Aleny Schillerové snížily účinnost systému. Teď si poslechněte její slova.
3: Navržené změny nepovažuji za technické zpřesnění zákona ani za skutečnou pomoc podnikatelům. Jejich společným jmenovatelem je oslabení jednotlivých pravidel a snížení účinnosti celého systému. Ve výsledku by podle senátních návrhů vznikla evidence, která by sice byla formálně zavedena, ale v praxi by nedokázala v plném rozsahu naplnit svůj hlavní účel a důvod, proč s EET 2.0 přicházíme.
0: Sportovní servis.
2: Etická komise Fotbalové asociace České republiky rozhodla o přeřazení klubu FC Zlínsko do nejnižší soutěže. Důvodem je účast v korupční a úplátkářské kauze. Takové byly další páteční zprávy a vám přeji krásný den.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Špatný signál? My jsme všude. Radio M.

0: Kultura města uvádí festival na městském koupališti. Koupák Fest. Pod širým nebem pro vás na pódiu vystoupí East Clintwood, Voxel, Support Lesbians a Xindl X. Koupák Fest. Městské koupaliště Mladá Boleslav. Sobota 12. září od 16 hodin. Cenu vstupného sledujte na www.kultura.mb.cz a na Facebooku. Festival se koná pod záštitou náměstka primátora Mladé Boleslavy Daniela Marka.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty co, Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer. Protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.
2: Kde končí signál?
3: My

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: 18. září zažije Valečov pořádnou rokovou jízdu. Do přírodního amfiteátru pod hradem Valečov míří dvě velká jména českého roku. Dimitri a Doga. Čeká vás večer plný energie, známých hitů a pořádně našlapané muziky pod širým nebem. Valečovské léto, pátek 18. září. Dimitri a Doga. Tohle bude stát za to. Vstupenky jsou v předprodeji na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB.
5: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Špatný signál? My jsme všude. Rádio.

0: 20 hodin. Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Radio MB. Zapni a neřeš.

0: Kultura města uvádí festival na městském koupališti. Koupák Fest. Pod širým nebem pro vás na pódiu vystoupí East Clintwood, Voxel, Support Lesbians a Xindl X. Koupák Fest. Městské koupaliště Mladá Boleslav. Sobota 12. září od 16 hodin. Cenu vstupného sledujte na www.kultura.mb.cz a na Facebooku. Festival se koná pod záštitou náměstka primátora Mladé Boleslavy Daniela Marka.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer. Protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Radio MB.

I'll never let you part. For you're always in my heart. Radio MB.

0: ředitelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Rádio MB.
8: Rádio MB.
7: Kde končí signál? My

0: Rádio MB.
1: Rádio MB.
0: Kde končí signál, my začínáme.
2: Nemyslíte si, že já jsem se nějak lišil od svých kamarádů, když jsem byl tak mladý jako vy? Trvalo mi to 3 roky, než jsem vůbec vyhrál první závod. Ale dobře jsem si všímal těch atletů, kteří u nás běhali přede mnou. Učil jsem se od nich a vidíte, dosáhl jsem nakonec lepších výsledků než oni sami. A že po mně zase přijde někdo lepší, to je jasné. Víte, je to zajímavé. Připadá mi to jako taková štafeta. Jsem ji převzal od těch, kteří běhali přede mnou, a zase ji předám tomu, který přijde po mně. Možná, že to bude právě někdo z vás.
0: Dnes

zvratný signál. My jsme všude. Rádio MB.